0: Sono altro che lui.
1: Tos kulis vas je pobyl hižo pola pekara, abo se unie dojedze snano diž ze skolesom. No haj to mu ase tiž raz předo zač cimičine pobydl k nasedomje, a tu iš ceme džen carano zromadnje sportoval z najmenša sluchač na termine.
2: MDR Sachsen, serbski rozvoz.
1: Sport. Z Janom Rehovijom.
3: Na předposledním rajnym dniu v CČ z Jaskovej Koparskej Líze raje dženca od 2 maj FC Energia Kočebus doma v Delnej Vúžici přečuvo VN Wiesbaden. V samstnom času dobia biskupičenio núzne dybkovač, zo bychu spínce tabulky vyššie ligy ište vúliesť moli. Všitke dalše vúpetane ry převedú so júce nedelu. Nebelčenio nastupia potom hižo od napojenej pola rezervy športového tovarstva Kinsburg Vúžnica. Rač bude so na športnišču ve Vúžnici. Do Krošic přijedže k tamnejšej rezervie SJC mústvo z Vulkeje Dubrovy. Zakop tež júce napojenej. Vona partija nedele bude derby mez prvým koparským mústvom SJ Krošice a modrobielmi z Kulova. Kroščenio sú naposled k trojce dobeli, Kulovčenio dvojce nerozsudne rali a junu dobeli. Od připodnia do večera v stadionie Juri Frenzel v Ralbicach vostač smedža nedelu tež přivisnice Sokova Ralbice Horky. Napojenej zavizda sudnik předoru rajneju zjednočenstvo Ralbice a Halštrov a cioch potom další referé derby Ralbice Rakece. Za obe mústve dže v okresnej vyšší líze jenojšišče o končné zamestnenie mes najlepšími 5 celkami. Radovosti kopario sú júce s hosťom ve Vúžnici. Tam raja oni popodňu cioch prečuvo cilky z Kinsporka Vúžnici. A za júce plánovaná hra bančanských kopario prečuvo štajník Volmstorfe bu meje metania dla přestorčená. Tá odmieje sa potom sredu večer sedmých v štajník Volmstorfe.

Veliki nastom. Što so dženca stava? A juče teža bonželu. Napaladame najprede na dženčnejší džen, dženca popodňu sče přeprošený na koncert budyského modinského dujarského orkestra a ich hosti započátky popodňu cioch ve viace zamirovej hali při celnišču ve městče. Konstitucija sveča, ja by prajeva od predkara do zade, prinje me metanja, pančicach kukovje. Konstitucija sveča, dženca popodnju cih, soda, kofi, a tekan z popodnju štyrjo, přizamkne so me metanje a večer su reje, juce pom punže jišče dale. Tež v čornim komcu dženca me metanje, tam niša modžina očakuje. Was popodnju na večer pečich, tam na kubice zhorje. Tež ve Koslovje konstitucija mejo metaja a tam moja jubilej, štocete morazi. Dženca od popodnja na večera pečich zmeja tam za džiči rys přijotovane a večer přizamknije so potom pisane program ze srijemi a juce, že to potom vomirje dale. Potom poladamy na rodowy koncert, kiż letuši prini doživiče w Niesvačidle juce. Niedzielu po budniu cioch słyšiče tam komornu hučbu z brazilskeje hač do boharskeje a przečenio domizne a kultury wesela so. Niedzielu po budniu cioch na hosči w rodowym parku w Niesvačidle. No a jasno też zavožiče w Wiesnym muzeju tam w Niesvačidle, kiż je přeco nedželu od připodnia otevrene a kýž tam hosti víta, zomulí tam přes věsne stavizne a tyž přes stavizne posadé a gmíne ladač. Cibilky na sedomě. Monika Kleset zpívám.

0: Kožné słowo.
1: Matenca Antonius Kretschmar, sis Dubrinka.
2: Protika je pona, nadavki su jasne. Raz beži lipje, a potom zaso menje. A přiušim dava wokomiki, v kotruž spoznaješ, nutskonje ne je přela davno viace tak jasne, kaj svonkonje skutkuje. Tu pokazuje so husto viace, hač jenež časove čišč. Tež v mjesobnošči nešto pobrachuje. Rozmowy były jasnadne, reakcje krótkodobne, a to, żeś mu poprawom zjazać, dostała ledma ruma. Praszam so, co je so stało, zo nie je hižowia co samo zrozumliwe, so miesobu derje zrozumić. Samo przeczyny miesobny wopkat przekłapia. Ale przyczyna zmiany nie je tak spyszne spoznajomna. Jest kery niszto, żeś so mielczo zadobyła. Čemy od jednoho dybka k přichodnemu, bez toho so vědomě započněme a přestaněme. Snano, že toho dla měně voto perfektny plán dodržeč, ale prostě přestač a nic hiště viace činič. Nic hiště spěšnější byč, ale vokomík vopravdže zmírom byč a spoznač, kak věle je popravom bylo a hižo zdokonjane. To je viac, hač jenež přestavka, je myslička. So njezetkaš boha jenoš v prucovanjach, ale run je tam, kdež zastanješ a džakonje spoznaješ.
1: Dobre, Antonius Kretschmar z Dubrinka, vena doku a zamovitosti. Kuluski je vosadu.

0: Časač minči no, po sedmich dobranie přeje serbský rozvoz. V Krosčicach přijotovachu so v minulých týdženiach kytro intenzívne načerauši večer sportová jednotka vo svičí minúce 45. letný jubilí. Potom zo koruny dla kulovate 40. národnine vo svičili nesu bychu so v předsedstve rozsudili do lieca tak riec nakvatač. A za to sú vo sebitu rú organizovali tradicijské mústvo Dynama Drieždane. Bez s hosťom a nastupí v jubilejnej rie přečivo serbské vúbrance starých kniezu. Končný vúsled k bie po 90 menšinách 07, nedoši profijojo, so po takým jasný přesadžichu, na boku serbských kopariu pak bychu pory najebač jasne, abo jasne poražky, všetké miezvoča, nedživajce toho s posmívkom pokryté.
1: Also napríklad ja hode, zase ja tu skválnoš dostal i subúrač, a je bez 7-0 na koncu, jo, vielleicht jene rota Schwelle, ha jene Pritku, wo vielleicht die Sanasmund no bo, de Wessler, jene Kuschepat, Pjau, Miro, ha, hat ständig Gwärtsliti, jetzt nicht so, Profik kommen zu Rally, jene Tuabiji, Gatte, Joyana Bull, Gottre Rumo, ne Satschina, Klam Kuschem, Maus Milkso, Nidor, Mikosta, ja, es muss so schüsse Wessler, Mini, hat dort in der Wannisch, nicht in erstes Ranio, da bin ein Top-Event.
0: No, to prajmi očin Jakubáš, kýž by džil serbské vúbranky starých kniezu. Niedže 500 přiladovariu by se čera večer do Krosčic dojevo a tuči vidžachu na rajnišču vopravdže tež znate mena Marko Hartmann, Robert Koch a Matias Maukš. To sú mena, kýž znamienča dorosčená generácia fenokopajnce ve našim regióne na kúžde pád znaje. Tež sobu organizátor pokladník SJC Simon Žur by nekotre menč Čine porie pšelša spokojom, tiež do kvavokovo by to po jeho mieneniu poradžené svičen v Krosčicach.
2: Dži sú boli jačač, ja buch pravo, stopoista dži porie nedom namiestno, po autograme bežili, hate dostaneli. Rajore Dynamo Drežan sú jaraz dvorlivé, fotačina, so rozmovia, vopravdže super typu, dobien praječ, tie namiestne. A vona vec jo, zo jo kúžik išo dženca jobu, veselo miu. Ja si myslel, že môžem dobrý rámik, kde vobradžili přiladovariam, ale tiež mústve zdrežan sú vopravdže jara všekvapené boli a so veselili a nieké tiež z tužto kvalbu so rozmýveli s nami a hoj, všetkým spokojom a vesel.
0: A tak knižišie v Krosčicách tiež celú kvíľu pory ešte dobrá nalada. A s tým pak nie je 45. jubilej sportovej jednotky ešte dosvedčené. V biehu leta maja minúci ešte dvaj ďalší eventaj plánovaný. O tým my informujeme, zo nebrče v ničo skomčili. A správne prajene Marko Hartmann, Robert Koch a Matias Maukš. Ja osobinste po mene neznajú. Ja sem skere generácia ešte Bernd Jakubowski, Hans-Jürgen Dörner a Hans-Uwe Pilz. To vieste šo.

0: Vosse mich. Ulki hoka tok, mia hučera baradvoski slavi, tam bezias gmeno, radvo vuka dubrava malešice na orientacijski wiki prosil, so bohu so šudaki a šulerio v vukovanskih možnostčach a povanjach informovač moli. Mati džisvok, beše tam podla.
1: Tak možná chodí šulaky a šulary mězdrým sami s hamorom štěpělové cihel na vůtrobičku sklepač, dojštova děle policie abo němského vojska zonič, abo tež, kotre ratarské závody takhle vykončeně máme. 25 vůstajerů je se v radvorské slávy modej generaci představilo a za modé publikum je dojšto zajímavého podle, s čímž molí se v příhodě zabírač.
2: Já se zajímujem za závodnictvo, a je to šon rejné, že máme od možnost.
3: Hej schon, ale ja schon no Idee nimmer.
4: Ja budu snadno po Schule najpromol berufski Gymnasium da lechint. Hab on ja budu so, dann ist da spezialisiert.
1: Orientatiske Wiki su Schulaki a Schulare se sedma hoda jevata litnika po etapach vo pedali. Kuste litnik mesche hodi no chasa so in formuach. Tak mer hodische zavode kwile dost so do rozmodac. Schake moda generacia važna prai Kristina Ritschkec se sanitana zavoda Ritschka a Čonak.
5: V präsenzu puka za četze v regione ha naš kru dživanja je nikak 100 kilometrov. V Vovuku ha tam präsenzu puka za če mi šetze jara važna. Na hune v Saps, ki v okolinošči tež, dokiž doš savo máme tež ako klientu, a one so te vesela, když maja jemo sapskih dživačarov, když možda one so jemo humenieč k te techniki.
1: Tu kvilu je zavod z kamene pola Radvoria, dere nastajne tak Kristina Riečkec.
5: Te posledné leta sú všetci naprošťovaná tu, tiež voko maturantu, to mi je tiež jara veselý, dokýž je tu skok tam, všetci mal boli dále. Ha přijomnejší, ha hajta interesa, zo v přichodze so jen zvyskuje, jen zhromadný púč, jo vysoký, ha tohle, ha mám ja to ráda, ha so veselú, když máme prúznických subúdžovačov, abo praktikantov, ký so cedža je ma upruvať, ha je nás tiež tu vopýtaja.
1: Tež finančný závod DVAG, što je Deutsche Vermögensberatung, bie namiestne a je za tamnišu akademiu vabio. K tomu praji subúdžovačovka Hanna Lederec.
6: Za nás je vážne, že mu mladí ľudí, kde do našej branže subú zapšimnemo, dokáž mu putamo všerisk. V našej branži je od staroby přes post a lidstare a přes to trebamo einfach mladých ľudí a temu jo namakamo a de nás tu zeznajú.
1: Tež ve přihodže zmije moda generácia znova možnosť, so informovač, kletu ve mi je potom cíči na kvadvíku plánované.
0: Mati Čísvok, včera v Radvoriu, tam zjask gmínu Radovulka Dubrova Malešece, vitachu na orientacijske viki. No a vula dobtla bych u dosť dobre tež ideje a moce dođiva. Jednače menšinu ponapovosem ich dobro ranje. Přijem.

0: NDR Sachsen, Serbski Rozhlas.
1: Sport.
2: S Janom Dehorium.
3: Na předposledním rajnym dniu v Ceči z Jaskovej Koparskej Lize raje dženca od 2 maj FC Energia Kočebus doma v Delnej Vúžici přečuvo VN Wiesbaden. V samstnym času dobia biskupičenio núzne Dybkováč z obychu spínce tabulky vyššie ligy ište v uliesť moli. Všetky ďalšie vúpytané ry převedú so júce nedelu. Nebelčenio nastupia potom hižo od napojenej pola rezervy športového tovarstva Kinsburg Vúžnica. Rač bude so na športnišču ve Vúžnici. Do Krošic přijedže k tamnejšej rezervy SJC mústvo z Vulkeje Dubravy. Zakop tež júce napojenej. Vona partija nedele bude derby mez prvým koparským mústvom SJ Krošice a modrobielmi z Kulova. Krošičania sú naposled k trojce dobili, Kulovčania dvojce nerozsudne rali a junu dobili. Od připodnia do večera v stadionie Juri Frenzel v Ralbicach vostač smedža nedelu tež přivisnice Sokova Ralbice Horky. Napojenej zavizda sudnik předoru rajnuju zjednočenstvo Ralbice a Halštrov a cioch potom další referé derby Ralbice Rakece. Za obe mústve dže v okresnej vyšší líze jenojšišče o končné zamestnenie mes najlepšími 5 celkami. Radovosti koparijo sú júce s hosťom ve Vúžnici. Tam raja oni popodňu cioch prečuvo celky z Kinsporka Vúžnici. A za júce plánovaná hra bančanských koparijo prečuvo štajnik Wolmstorfe bu meje metania dla přestorčená. Tá odmieje sa potom sredu večer 7. v štajnik Wolmstorfe.

0: raja zvěrato, to raja bajových figuru. V našem hodančku jsme vosy byte stvorenčka pytali.
1: Tude jsou lůze, to jsou mauke.
2: To jsou stvorenčka ze mytologie.
1: Je nesmětěj vůbšudit, sponvane lůze hodbě.
3: Tak lohko to seba nebě. Někoci z vás jsou na svjatojanské mušky tukali nimsce glühwürmchen. Prava odmora pak by vůdničky. Što je rozdíl? Svjatojanské mušky jsou vopravdžite zvěrjatka, měnujce małe bruki, a vůdnički jsou bajové figury.
0: Prava vůdav je hodančko Jan Kuba se starý cijenice. Věle zboža a vesela s darikom dundaka.
3: Jeli chcete si stavizničku o budničkách vobladač, potom poladajte tola pola MDR Serbia do dječaceho raja. Tam namakače link do mediateki ARD pod heslom Piskočik serbski reči. A jedna stavíznička, jedna tež o budničkách.
0: A dyši, že jenu na našich stronach šče, potom poladajte rady tež na Dundakové strony. Prašamy so vás menujce, što vás popravom jíma, když svišiče špatne půjšče v zvízku s vojnami na sviče. Kotre názornenia ste vy snáno hižo zbierali, s ľudími, kdy sú čekač ľobili, abo kajke sú vaše mysle k tomu.
3: Rade napísajte nám to tam, a potom so Dundak raz blíže s tému zabiera.
0: Za dženca je došť, doby netko hišče moja kvári doredič, a potom hižo zaso dále na probu. Všako je konstič na mě mětanie.
3: O, mato, da toj při běhu vo veršk. A vám tam doma veľa veselá při všim, štož takhle voráče.
4: Dunda!

0: Lebo som ich čunúto na púče sa čiště.
1: Přejeme zbožo.
0: A přejeme zbožo dženca sobotu. A to do smyčkic, dobré ranie, národní náce. Vesny klub Smyčkice gratuluje svoje niedyšej předsedce Malis Kralovi ze Smyčkic k 70. narodninám a tu iš reka ve vašim narodninským postrole vede z Boža kutustrovotu a Bože žonovanie. Ďakujeme so za dlouholetnú službu a přejeme na vúmenku veľa časa a rianoch vokomikov ze svojbu a vosebie tiež se s nučkami. Nech so vám dženciši džin spodoba, zešlachči a miče veľa vesela ze svojej svojbu, šako svičiče dženca Malis Kralova 70. narodnine. A všice vjasnenio dženca na vas mysla.

0: obraz je tlašikvan armor za nikim leči, spita jeho dobutroby tričič a na koncu s prokom a kobokom do kolena triži. Dmienčiny do civilky na džesače dobaranie přeje serbský rozvoz. Druhá téma, vážna téma. Kako cenzúre by ve serbských médiách za čas NDR? O tým by mačica serbská pódiu diskusiu prevedla, či sa pokaza, jak prizantná téma přeco ešte je. Když pak si rozdielne tvrdenie napřečo stia, je dola do dokumentu za viernosť vážne, ale na tutem večoku zdieli niedeši šéf-redaktor Novej doby Sighard Kozel, to je to akto privátne domakova. Monika Gerdesová je si k nemu domoj dojeva.
1: Po diskusii staviznickej sekcie Mačice serbskeje konc leta je Sighard Kozel přilúbil, zo maja te, kiš von privátne tu kvilu doma vodnoča, do ruku serbskeho kulturného archiva přinč. A dy, kniže Kozelo?
2: Aj, no aj to po moje smerči. Tej dostanoš potom šaštača mám, že tak živo dovia čakačiče.
1: Za to nima dženzniši jednačel LND Szymon Petrcyš žane zrozumenie. Je Sighard Kozli list pisał, zo jeho prosy, sužbne podvožky a dokumenty nakvadnistvu vručič, šako su toho svojstvo. Runie k samsnemu je Szymon Petrcyš tež redaktora na vúmenku Axla Alta namujau, kiž by toho runia po zakončeniu dživového pomíra dokumenty doma kuau, štož je přečivo dživovému zričeniu. Alt je dokumenty miestem ručiu. Džil historisce zajímavých podvožkov pak zdá so byč zubiene. Menujce komunikácia a šek ve vysokosti 1 milióna D-markov, kýž přepoda tedyše knižostvo 1990 serbam k vukovaniu serbských novinov a časopisu. Zubiena je miestrujem tež tedyša z džilenka k tomu podpísaná vo doktor Angele Merkelovie.
0: Monika Gerdesová vo obkáže so serbskými časovými dokumentami, što pak nastupa prašenie, hač dávaše za čas NDR cenzúre ve serbských médiách a kakúka by to svišiť júce ve našim nedželnejším vúsevaniu. Dobranie přeje serbský rozvoz.
1: Riane do budňov.

0: pet minutos de satich.
1: Nábožné slovo.
0: Vajenca Antonius Krčmas, Dubrinka.
2: Protika je bona, nadavky sú jasné. Raz beží lipje, a potom zaso menie. A přiušim dava wokomiki, v kotruž spoznaješ, nutskone nie je přela dauno viace tak jasné, kaj svonko nie skutkuje. Tu pokazuje so husto viace, hač je než časový čišč. Tež v mesobnošči nešto pobrachuje. Rozmowy bywa jasnadne, reakcje krótkodobne, a to, štož mu poprawom zjazać, dostawa ledma ruma. Prašam so, što je so stało, zo nie je hižo viaco samozrozumliwe, so mesobu derje zrozumić. Samo przeczyny mesobny wopkat przekłapia. Ale przyczyna zmiany nie je tak spyszne spoznajomna. Jest kerje niszto, što je so mielčo zadobyła. Čemy od jednoho dybka k přichodnemu, bez toho, co vydomie započniemy a přestaniemy. Snano, že toho dla menje voto perfektny plán dodržeć, ale prostče přestać a nic hišče viace činić. Nic hišče spišniši być, ale vokomík vopravdže s mirom być a spoznać, kak viele je popravom było a hižo zdokonjane. To je viac, hač jenež přestavka, je myslička. Zon jezetkaš boa jenoš v prucovanjach, ale run je tam, kdež zastanješ a džakonje spoznaješ.
0: Dobre, Antonius Krčmas z Dubrinka, v nadavku a zamovitosti kulovskeje vasadem.